0: Hallå.
1: Är ni?
0: Alltså, nu beväljer man när man händer det.
1: Ja. No mä kan luo dihton laive hioikka dihnaa, kun mä ajattelin, että tuu mielestä, että tjaapaa mus luo dih.
0: No, det luo dihto, että tää till että tjaapaa vuotta, mutta det oli just det där med heivet, mun juuretta kitta just välillä. Det oli ska mulla se sjuva tadi, men det makkar paikkis, kos läja, kos lahka. Mä ei tiedä, että outal huitaapalla, skolmos vuui lahka, taalu i medel, kos tahja dahorto. Det där luo dih pohti juuretta kitta. No, kun suoppa jär meil, det ska huitaapalla syö kahellaan antti. Jag åkte på det med manjen. Man lyckte vuxa i maus. Man måste höra att man borde vaja. Han kunde inte måste kilo vaja. Man inte vajta man. Men jag lade akkar härken vuxa hos i. Det var inte görs med det. Man det påta manjen. Olli moratsa. Måta så här. Jag går långt och så njolki. Det är många dörs och lärpsi. Den kallt jag detta. Jag kallt en kukka mot man. Vuxa gitta en uppe kärs. Se suoppa jäävi, ei kalta olliin. Tai puhuta lokaan, mutta horrorista, se on ruko luntoa, se on jolki. Ja tekellä, kalta uuteen lokaan, vielä ennä herkkiin, että hikalaapu, tämän songan tietä jo, että ennä hikalaapu hoktakin kilavuli. Tätä kalli.
2: No ehkä puhutaan herkki, leikos luoti. Tätä lai luuti pitkästi herkki.
0: No tätä kallaavi, mutta myös kallin oli muistella. Tässä kalli pitkästi on sierra luoti. Tämä on kallille. Oktosta oli vaan mahten stora joivu att ska le låt la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la